0: to vlastne najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stocia Louis 4 z David Guetta, Morten i Trippie Redd. 4 na dolu do nr. 27 z Locked In. Z 3 na gore pak se premestvat Calvin Harris i Jazzy z MK miastu 26. Po Katrefem, za glavie tu je Satisfy.
1: Katrefem, Top 40.